Pozdraví druhače našoj Emíny Ibrahimovič. Emína, dobrodošla. Uznáš program.